Bedel nasch jetzt schon ein Duero, kein Spojas, mein Dotterhaus, das soll jetzt schon sein, ein Horoci. Runja da, wirst schon eine Menüze, die ich Meteorologe, ja, du ich spalat nicht mehr ein Brüder, na wula de sa Jens nicht schi gehen, spotschat nie, ma bütz, pschatschel nie, abschewasch ne Suchi, w Beirut nie, pak potom se zapadasem rutschele pschitschanu, a tu te pschinies, wo die ich jednotlive schwiele sobu, die ich sari match sa Jens am Hoche. Či wirst brauchst du pa Beirut nie, na dževiat nače, do 1 a 20 stopnju pola nas v Horni Vužice. Jutze potom, pšetčelne, ale tiež pomročene, taký pravý mix po takým. V bielu dňa očakujeme tiež trochu dešča, ale mají že byť letné čopfe s 25 stopnými a od čtvrtka sem, že potom zase pravý los má byť pšetčelne a sucho a ľubé deči smiečo sa veseliť. Kúpanie je zase možno pri 30 stopniach a piatk má samo hýšťo hoci, že byť Nikotrému škúli to veselo, či nie druhým zase nic, cice, či to samo 5-30 stopňu, to očakujeme v Horní Vužice.

A drudy su šefajo v opravdu kulto do pokaza s čeva cestavizna. Džakovano svojemu šefi a s tobom dživa davari ne treba 24-letne menice dojastva. Kak to dže, sa netko prašiče? Tutun 24-letne tun bie do kontrole na nemsko-polske ranice blízko Zorelca přišo a tam zastonice potom zvistčichu, zo nemožeše muž žadanu penežnu pokutu, kotru šmieše ta krec na jeho konče, ve vysokosti nimale 5000 a 500 euro sam zapvačič, kajž zjasko a policija zžili, k tutej vysoké sumie bie přišlo, dokež bun zasúdžene, dokež bie piu při autojedženiu. Šef tutoho 24-letného tun přinže potom v osobinsce na zariad do Zorilca a žadanú sumu záruča, ja môžu vám netko tiež celé dokladne rec, keľko penes to bychu 5 402 €, ktoré tutun šef za 24-letného sa budžovačeria zapvačil.

0: Zdipkom na pošestčiche.
1: Serbski rozvoz. Povestje. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. We Woklecach za šulu bieše čera prinja stacija zadkula bičtore 2026. Mústvo dživja miešinca vokova Manuela Šote je čera finálu přečivo mústvu Kokos s Matejom Koborom a Matejom Nukom dobyva. Doromade v osomnače mústvu bie štyrioch štaflach rao, viace hač 200 pusta ľudži bie na športnišo přišlo. Viacore džesatky rajeriu a pšiladovariu je si s dobom triku zdražšivo, to bieže menujúce moto čerovšie stácie ve Woklecach. Jako přichodné náredže sú rajbičenio, tam je moto stácie 1990. leta. Menšinová rada Nemskeje víta rozsud zviazkovie rady regionálne a menšinové reče európskym markovým prave lepie škýtač. Janek Vúčer má nadrobnosťe.
3: Kajž menšinový sekretariát zdjeli, je rada prostvu viacoroch zviazkových krajov mez druhým Sakskeje, Braniborskeje a Šlesvigsko-Holštejnskeje zajšve piatk přiuzava. Gremi namovia s tým zviazkové knižostvo iniciatívu k trebnému vodosponeniu postajeniu vo markovém pravi EU zahajič. Konkrétne nemajú sa zapšieča, vuprajenia abo vobrote z menšinových a regionálnych rečov ako škytná marka zapísač moc.
2: Menšinová rada Nemsky je, kotriž přísvušia Danojo Nemsky, Frízojo, Sintojo a Romojo, kajštež Serbia, namovia zviazkové knižostvo rozsud spíšne zvoprodžič. Ze svedženjom za kupcu a přečelu a večernym zetkanjom zarodniku regiona je Kroljec zarodnictvo ve Vudvoju včera svoje postaletne vopstače osvičivo. Kež reknu mijičelka zavoda Kerstin Krolova, su lica dotal dere na letne a letne kvitky předali. Tež kvasu su lica za sovjace vuhotovali a čloni išče, tak mištoka floristiki Klaudia Lochova. Kroljec zarodnictvo běhač do 1931 džil Vudvorskeje kopvanje. 1976 je zavod do Krolec ruku přejšo. Viace o temje slyšiče mez druhým bydlk nasedom. Šprivinu drohu mez Šprijecami a Novým mestom gmenje Šprivine do Netvarja. To je zaradniske sudnictvo Drežanach včera rozsudživo. Viacori vopsidžeri ležonosšu a přirodoškitny zviazk BUND bychu přečivo projekty v okresa Budyšin skoržili. Po ich meneniu by planovaná droha menehač menšinu jezdného časa lutovala, silne do přírody zapšimnova a ze 30 milionami euro kytro droha byla. Za přivosovariu je nová droha porno tomu lepší zvisk industrijnýmaj steniščomaj hamore a čorni pumpe. Okres Budyšin chce o podstatnenie vúsuda vočaknúť a potom vo dalších kročelách rozsúdiť. To bych upovestče, kýž namakáče tiež na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca votrania, najprede slunčne a sucho, božišo potom so bole pomročí a sú jednotlivé švíle a tiež rímania možné, živé slibro zalize dženca ježo na 21 stopňov.
4: A přichodných dňach bude potom samo hišto hocišo, hač na 33 stopňov si živé slibro konc týdženia zalize a to môžete vieza vúžič za riadne vúlietke kúpaniu. Na Pučach a na Drohách je za to všetko svobodné.
1: Serbský rozvoz.

0: Jasem Ludk Pito, eksperta za borakowstwa a pryzle. Ludkaj mato, juro, kiedź pójtaj. Hej, ladaj taj. Wulkesz kleńszane rota. Dajkesz się widzo niesem.
1: Haj, ale... Wone su začinjene. Možno so je zastup zakazane.
2: Ludkaj, to su moderne rota. Snano so same voco vočinjeja.
0: Same voco? V rota nimaja tola žane ruce.
1: Wone so hibaja a zynča.
0: Rota so žive, mato.
2: Nie. To je technika. Zatem kowa so przemyslený mechanizm.
1: Technika? Je to zvyduch, kiž môže nás šlapnič, když do rotu stupime?
0: Le, ki to zastupi přes magiske rota. Simsalabim, rota so vočinja. Ale, ki to hižo zaso na magiske vašne ustupi. Rota so zaso začinja.
1: Prosu, rota, nespožirajče kita.
2: Rota tola nikoho nespožiraja.
0: Pujtaj, ľudskaj, rajme ru, rejujeme. A hop.
1: Začinene, nutza wona, nutza wona, vočinene, začinene, Rota, rejuja z nami.
2: Snano, sú to viesovoje, hejsovanské rota.
1: Ja so rotu, jace, neboju.
0: Ja chcú doma tež tajke nešto meč.
1: Ja tež.
3: Proszę, Juro! Ty se tola nasz mechanikus!

0: Polizia SG.
1: Dokel Schnee, jedna cicicilitna šofer Forta, neđelu čevanu amplu u opgeđbu, au je na kšižovani šu o vojerecach, so ne zbožo stavo. Dvaja cicicilitna vođa Favija Tuareka, kiš miješe zelene, zraze menujce do Forta. Dvacicilitne sobu jeduce bulohce zranjene do korune dovezene. Policija zvišči zobje pozdatne zavinova, ne zboža alkohol piju, test pokaza hodnotu nimale 0,7 promilu alkohola krije. Dohromady nasta škoda niedzie cice či 1000 euro. Sobotu rano je 62-letny vodžer Honda Civic na B6-60 mes narčom a čornym gumcom znezbožil. Vun bez dotal neznat je pšičiny při odbočce Piskunia, to je přemyslu areál nedaleko čorno-gumčanského dvorniša. Nalivo z drohy zajú a doštoma zrazu. Šoféra do berhu Češko zraneného s heliom do kliniky dovesť nasta škoda nimale 10-10 euro. Nedzielu popodňu je policia Kamiencu šoférku Toyota kontrolovala. Dokelčne v obsiedžeše 6-60-letná žanu pvačivú jezbnú dôlnosť je zastojnicovie zo zakazachu dále ječ. A tiež v Budešine by jedna postaletná bez pvačivie jezbnú dôlnosť ze svojim Hyundaiom popuču, kde za neho by jezba na blaku nemá.

0: Bač zojakle ci bedelgi našišč, krabatite zavis čemu?
1: Kraba.
0: Za přichodnu sobotu 27.6. došako je premiéra staviznevo krabače v Kurjavě samoty čonem komcu. Máme za vás ještě kartky. Tute dživadvo pod tvojim nebjom tešako je, kajž zaješ veleta tež, nimale dosponje vupše date, ale pola nas mače sa na ještě zbožo. Vumysliče si prostče kuzvorske runčko, pake nam hač do večera šestčich napisače přes našu internetnu stronu, kiba so vopčeliče so juce rana na telefonovi akciji. Mie s šitkimi zaposvanimi runčkami vulosujeme dvojce dve kartce, kiž su nam kuzvorske runčko napisali, a trojce dve kartce, kiž su nas čelaku svoje runčko rekli, potekim juce rano zazvonili. Do pečerju vulosujeme potom juce rano, a zrobil so vam lepe basnivo, mam tutiž nudom přikvat za vas. Haj, lirum larum vertavka, šalka je pona kofeja. Tuton bi ja netko moja trebač, abo snano tunle, Hamalama rumstata pona nech je možnička, ja si myslím, to tiež nikomu neškočí. Zvonče tu už na nás a kuzvajče s nami sobu juce rano našej telefonovej akcii. Môžete si potom dve kartce za premiéru staviznevo krabače v Kurjavie samoty čornom komcu vudobyč přichodný týždeň sobotu 27.6. Tuta premiéra je. Za vás ke info, bo česčich môžete tam núc večer 7. sa zariadovanie potom započne. Kýba sa vopčeliče sa přes našu internetnú stronu tiež, tam môžete za mi kuzvač a nám vašu runčko napísač. Veľa úspecha vám!
1: Krába!
0: A vaše číslo za júce ráno, co vám ište želič 0800 37 37 4.

Dženca je od popodnja štyrioch do večera sedmich dživanička za tykanje pačeru za vojerovsku rejovansku drastu. Dže, vizo vojerecach, a to domovinskim domje, to je na Drežďanske. Domovinska skupina Pančice Kuko, ta zatka so dženca na večer pečich, a to ke redženju při pomniku Čišinského v Lipju. Přichodnú rečnú hodinu má vobedlarský policist Andrej Kober dženca času od 4 do 6 v domie záredniského zjazka Pančicach Kukovie. V nadavku MIT Budešin a CDU skupinu záredniského zjazka pri kloštorské vodeže sče dženca na zjavné zariadovanie dolej naprošení. Od večera na po sedmich tam diskutuja a to na tému od Brunicového regiona k Zakytovanskému miestnu. Kajke je vůvíče ve Užice. Dženca večer potekým na po sedmich línie to bude. A dže ležite k Moch Island a Mirčink Lake a štokova so za tibetijski zbirku v Serbskim muzeju. Votmovina tuta a dalše zajímavé prašenja na den žeče Jutce Serbskim muzeju. Poskyt k vrede zorabistika popuču Serbskeho instituta je na jutsiši sreče zvisku z zariadovanjem Kofi v Cioch. Potestvom z Vúžice do sveta. Serbsce misionárojo je téma a staviznáka Serbského instituta dr. Lubina Malinková podá sa zromadne s zájemcami na slede serbských misionárov v zámorských krajach a tiež ve Vúžice.

Na nasvíče zeme vězo krásnu huč bus zvyšet, kotraž nám tyž věsele dáry, gajš například tuto titule, co tam posledních je. Vos totem razu zpívá Anna Pekinec. Dále jet tu z Anke Lautenbachovi. A dalša žena našej hodžine je Uta Mjačinková. Všetky tuto titule na nás čakajú a to hač do osmich.

0: Abracadabra, simsalabim, abo hokus pokus fidibus. Tutte kus was gerunschkes, zavische kustemus was nate, kak baklinča. Serbske kus vans gerunschka.
1: Kraba.
0: Hohne Totzimmer wird was widget, wascha kreativna Jiuka, sa serbske kus was gerunschka jet uspraschana. No a tuta se wieso tisch, wot povedne mytuje, wulosujeme schako za psichodnu sobotu, 27. junia. Zastupne liščiki za letuše predstajenje stavizne vo krabače v čornem komcu. Što manče za to činič? Se kus was gerunschka vumeslič. Jutze rano nas zazvonič, abo nitko hižo vaše kreativne mysle online zapodač, a so by sa mam lepe basnivo, tule nekotre pšikvade. Hamalama rumstata, bona nech je mušnička, abo činky, brinky, strachula a kokula, štož sem zubil, so nech zas pokaza. Dajke su možne přikvade, ale buďte rade kreativní a překvapče nás. My se přes vaše runčka veselíme, kaž prajne, pak online na naši internetní stroně je nám zdžiliče, kýba se jutce ráno tu studiu zazvoniče a za to netko celko a písak do ruky, ja praju vám číslo, pod kterýmž môžete zazvonič, je to 0800 37 40 37 4. Veľa úspěcha vám!
2: Ah!

0: A pa la nas vjezon nije nimo, nije tuđe dale, a to z pojestčemi, od petine všetož, je mjestom a z dupkom na posmih.
1: Serbski rozvoz. Pojestče. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Ve Woklecach za šulu biše čera prinja stacija zatkula bič ture 2026. Mustvo Dživja Mišinca vokova Manuela Šote je čera finalu přečivo mustvu Kokos s Matejom Koborom a Matejom Nukom dobiva. Doromade 18. mustvo bi štyrioch štaflach rao vjace hač 200 posta ľudži bi na športnišče přišlo. Vjacore džesatki rajeriju a přiladovariju je si s dobom triko zdražšivo, to bi še menujce moto čerovšie stacije ve Woklecach. Jako přichodne naredže su rajbičenjo, tam je heslo večora 19.90. leta. Menšinová rada Nimskeje víta rozsud zviazkovej rady regionálne a menšinové reče európskym markovým pravie Lipe Škitač. Janik Vúča má nadrobnosti.
3: Kajž menšinový sekretariát zdieli, je rada prostvu viacoroch zviazkových krajov mez druhým Sakskeje, Braniborskeje a Šlesvigsko-Holštejnskeje zajšve piatk přiuzava. Grémi namovia s tým zviazkové knižostvo iniciatívu k trebnému vúdospolneniu postajeniu vo markovém práve EU zahájič. Konkrétne nemajú sa zapšieča, vúprajenia abo vobrote z menšinových a regionálnych rečov ako škytná marka zapísač moc.
2: Menšinová rada Nimskeje, ktorýž přísúšia Danojo Nimsky, Frizojo, Sintojo a Romojo, keštiž Serbia, namovia zviazkové knižostvo rozsud spíšne zvopravdžič. Šprivinu drohu mies Šprícami a Novým mestom gminie Šprivine do netvaria. To je zariadniske súdnictvo dreža na včera rozsudživo. Viacori vopsidžeri o ližunosťu a přirodoškytný zviazk BUND byšu přečivo projekty v okresa Budušín skoržili. Po ich meneniu by plánovaná droha mene hač menšinu jezdného časa lutovala, silne do přírody zapšimnula a ze 30 miliónami euro kytro droha byla. Za přivosovariu je nová droha porno tomu lepší zvýsk k industrijnú majstýni Šomaj Hamore a Čorny Pumpe. V okres Budušín chce vo podstatnenie vúsuda vočaknúť a potom vo dalších kročelách rozsúdžiť. Ze svedženjom za kupcu a přečelu a večernim zetkanjom zarodnikov regiona je krolet zarodnictvo ve Vudvoju čera svoje postaljetne vopstače osvičilo. Kež rekne mijičelka zavoda Kerstin Krolova su ljica dotal derje naljetne a letne kvitki předali. Tež kvaso su ljica za sovjace vuhotovali hač lonihišče, tak mištoka floristiki Klaudia Lochova. Krolet zarodnictvo běhač do 19.31 džil vúdvorskeje kobvanje. 19.76 je závod do krolec ruku přešo, viacek témě svišiče cibilky na osom. Kulovská kupkec pekarnia je si aktuálnym prúvovaniu 5 šva zvote vopismo vúdobyva. Minené týdženie Nemský klebový institút Budešinie na posta všelakých klebov a cautu prúvoval. Doromady 12 pekarniu z Budeského a Zorilského okresa je svoje produkty dobrovoľne k hodnočeniu přivezvo. Kupkec pekarnia vúdobyl si s rožkovým a ponožitným klebom rovne tak kaž s dvojnými cautami zlotú medaliu. Šušičanský pekar Brizan zavisčí si sliborný pečat za viacore pečva. Hižo na zimie byšu so viacore serbsce pekario úspešne na prúvovaniu vosušku občelili všetky vúsledky vozivý Nimský klebový institút na svojej homepage. A to bych u naše poješče, kýž namakáče tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hajdženca a votrania, vostane vici, kojte modré nebio a slunco tu Budešine znajmenša, potom biehu dňa ze zapada za so pomročené, zdžela ešte švíle a s blakami tiež rímania možné a to šopši maximálne 21 stopňach.
0: Kiedyś poproszę na autodrozę A4, a to jest mi zorielc. Mi jest budyżynom wukodom, a wuspokom. Tam jest skoncowane jeździdło na lewej jezdni. Tam po takim kiedyś pójdzie na A4 z mi zorielc budyżyn wukod, a z mi wuspok. Szyd tam jest defektne jeździdło na lewej czary.
1: Serbski rozwóz.

A du hisch Novinka z Vatikana, Vatikan News da grätz. Vatikan zerstörist da a 20 hektaro vulki solarne Park na svojim exterritorialnem Terrenje w Ponte Galleria bola Roma natvarit, što je Severna Roma, a ma za to njetko tež dolnost kraja italskie. Vatikanska vopsvitoa zaožba Fratello Sole, bratia svunca da grätz, tutun projekt navjeduje a runje tuta zaožba bu hakle krotko po jeho vulbie ke bamši, wot lea stornateho zaožena po takim hakle loni, a tuta zolana připrava dama pak centralnu etisku naležnost cirkvinskie vúčby z vopravdžič, kaž novinske agentúre pisaja, kaž je totiž bamš Franciscus v ekologiske encyklice Laudato Si formuloval menujce produkovanie zelenej energie. Po dotvarje by Vatikán prejni a jedinčky stát sveta byl, kotrž viace solárnie miliny produkuje, hač sam přetreba. Dy z tvárom započnú a štú tam z cova tvária, či miešnice sami tiež sa bu pomaja, z tým dotal hište ničo jasné nie.

A što je naši dom iznije tak los k tomu netko pokive. Dženca je od 4 do 7 dživanička tykanja pačerju za vojerusku rijovansku drastu. Dže? Bezo vojerecach, a to v domovinskim domje, tu nie na Drežďanski. Domovinska skupina Pančice Kuko, ta zetka so dženca, navečo pečich k redženju při pomniku Čišinského v Lipju. Přichodnú rečnú hodinu má vobydlanský policist Andrej Koba, a to dženca, od 4 do 6 v domie záradnického zjazka Pančicach Kukovie. V naloku MIT Budušin a CDU skupinu záradnického zjazka při kloštorské vode sče dženca na zjavné záradovanie dolina prošení. Od večera na po 7 tam diskutuje na tému od Brunicového regiona k Zakytovanskému místnu. Kajke je vůviče ve Úžice. Čenca potekým večer na posledních linie. A dže ležite k Moch Island a Mirčink Lake a štokuva so za tibetské zbierku v Serbském muzeu. Votmu na tuto a dalšie zajímavé prašenia na den dječe Juce Serbském muzeu poskyt k verieže zrabistika popuču Serbského instituta je na jutřejší

0: bo. Daj no z najmenša do kolekty nešto.
1: A môj synko, netpasi so zales, jo, he?
2: Aj, zastaňč, jo, to je na budná kuda, jo, jenoš klip a voda a žán sex.
1: Ach, to ja znaju te.
0: Beno, nešto je mo mes nami, džate máš te finky. Ja boh či tému pomáč.
2: No haj, 20% za vlastne slava.
0: Čo, 20%? Džera si ty došle, kodžiu. 50-50, Beno.
2: Na dere, bojna vec o tu vomšinu, potaj kým pojcu za vás tým svarom.
1: Á, ta si ja nedom prajo zase môj dojeb náboj.
3: Hej, ja som zase kradev.
0: Zase žno.
3: Ja som zase kradev.
0: No praje môj.
3: Ja som zase kradev.
0: Nebude to váš nám zonič.
3: Hej, ja som zase kradev.
0: Beno, Beno.
3: Ja som zase kradev.
0: Čo na to nech bude s tobou.
3: Ja som zase kradev.
0: A za jadom neke prečo.

0: zostajenje šo zrozumič, štož so politiskih narječah abo sudniskih jednanah praji abo pisa, to nije veze lohko. Jeli nesu runje politiske vedomost čo studuval abo svoj master BWL-činju. Zaušiš trojih je njetko svetlešku na koncu kurja ve vidjeć, Bettina.
1: A je celo prave Sakska Vustava menuce eksistuje vo dženzničeho tež lohke riči. Z jednorenu verziju cedža krajnem seme dreža nach pšetstajič, a tež prezident Alexander Dirks rekne MDR, přesto budže ústava za ište viace ľudí zrozumlivá a přístupná, za to ju však máme. Dirks úzbiene každé vobydle ome vidieť, kotre prava a tež vinovatosť, čo má tu Sakske. Von sa netko nádžia, zo to tež jace dovere do demokratie přinese.

0: A netko chceme gratulovať.
1: Přejeme zbožo.
0: A tuto zbožo přiče, to je čelime netko do pieskec. Tam minúce svieči dženca Michaela Švědžina, štúrcete národnine. Športové tuorstvo Pieskece a Sova Vieska přija vám k národninám vele zboža a tu stejí to, co přečítač vostajn dále, dajka Vesova. Zdrž si tvoju dobrú náladu a tvoje pozitívne nastajenie. Tak máme dále vele vesela s tobou na zromadných vúletách a športových jednotkách. A netko chceme s tobou poradne svičiť, kaž sa to Pieskecach svúša. No tak, pisaja, to si myslu za zmierče dženca, dosť vulku hostčinu. Michaela Švědžina z Pieskec, svieči dženca, kulovate, štrcete národnine.

0: Ja sem Ludk Tito, eksperta za borakauswa a prysle. Ludkaj mato, juro, kic pujtaj. Huhu! Hej, ladajtaj. Wulkesz kleinschane rota. Dajkesz widzo niesem.
1: Haj, ale... Wonne su začinjene. Možno so je zastup zakazane.
2: Ludkaj, to su moderne rota. Snano so same voco vočinjeja.
0: Same voco? Vrota nimaja tola žane ruce.
1: Wonne so hibaja a zynča.
0: Rota so žive, mato.
2: Nie, nie. To je technika. Zatim kova so przemyslený mechanizm.
1: Tech, nika. Je to zvyduch, kiž môže nás šlapnič, když do rotu stupime.
0: Le, ki to zastupi přes magiske rota. Sim, zalabim, rota so vočinja. Ale, ki to hižo zaso na magiske vašne, vstupi. Rota so zaso začinja.
1: Prosu, rota, nespožerajče kita.
2: Vrota tola nikoho nespožeraja.
0: Pujtaj, ľudskaj, rajme ru, rejujeme. A hop.
1: Vočinene, začinene, vočinene, začinene, nuca vona, vrca vona, vočinene, začinene,
0: vrčeš, vrčeš,
1: juhu, tato, rata, rata. Rota, rejuja s nami.
2: Snano, su to vjesova je, hejsovanske rota.
1: Ja so roto, ja se ne boju.
0: Ja chcu doma tež tajke nešto meč.
1: Ja tež.
3: Prosu, Juro, ty si tola náš mechanikus.

0: Jana Budziewiczyk.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Ve Woklecach za šulu biše čera prinja stacija zatkula bičtore 2026. Mustvo Dživja Mišinca vokova Manuela Šote je čera finalu přečivo mustvu Kokos s Matejom Koborom a Matejom Nukom dobiva. Doromade 18. mustvo bi štyrjo štaflachavo, viace hač 200 šipov sta ľudži bi na športnišče přišlo. Viacore džesatki rajerjo a přiladovarjo je si s dobom triko zdrasčivo, to biše menujce moto čerovšie stacije ve Woklecach. Jako přišodne nareže su ralbičenjo, tam je heslo večora 1990. leta. Menšinová rada Nimske víta rozsud zvierskové rady regionálne a menšinové reče európsky markovým práve Lipe Škitač. Janik Vočer má nadrobnosti.
3: Kajž menšinový sekretariát zdieli, je rada prostvu viacoroch zvierskových krajov mez druhým Sakskej, Braniborskej a Šlesvigsko-Holsteinskej zajš v piatk přiuzava. Gremi namovia s tým zviazkové knižnostvo iniciatívu k trebnému vúdospolneniu postajeniu vo Markovém práve EU zájič. Konkrétne nemajú sa zapšieča, vúprajenia abo vobrote z menšinových a regionálnych rečov ako škytná marka zapísač moc.
2: Menšinová rada Nimske, ktoréž přísúšia Danojo Nimske, Frízojo, Sintojo a Rumojo, kajštež Serbia, namovia zviazkové knižnostvo rozsud spíšne zvoprodžič. Sprivinu drohu mes Sprejicami a Novým mestom gminie Sprivine do netvaria. To je zaredniske sudnictvo Drežanach včera rozsudživo. Viacori v obsidžerio ližunosšu a přirodoškytný zviazk BUND byšu přečivo projekty vo krysa Budyšin skoržili. Po ich meneniu by planovaná droha menehač menšinu jezbného časa lutovala silne do přírody zapšimnova a z 30 miliónami euro kytro droha byla. Za přivosovariu je nová droha porno tomu lepší zvýsk k industrínu maj steny šomaj hamore a čorný pumpe. V okres Budyšin chce vo podstatnenie vúsuda vočaknúč a potom vo dalších kročelách rozsudžič. Kulovská kupkec pekarnia je si aktuálnym prúhovaniu pečva zvote vo písmovu dobyva. Minené týdžin je Nimský klebový institút Budyšine na pousta všelakých klebov a cauto prúhoval. Doromady 12 pekarniu z budyského a zoreckého okresa je svoje produkty dobrovoľne k hodnočeniu přivezlo. Kupkec pekarnia vúdoby si s rožkovým a ponožitným klebom rúne tak, kaž s dvojnými cautami zlotú medaliu. Šušičanský pekar Brizan zavisčí si slibony pečat za viacore pečva. Hižo na zimie byšu so viacori sapsy pekario úspešne na prúhovaniu vosúšku obdželili. Všetky vúsledky vozivý Nimský klebový institút na svojej homepage. Ze svedženjom za kupcu a přečelu a večernym zetkanjom zarodniku regiona je krolec zarodnictvo ve Vúdvoju čera svoje postaletne vopstače vosvedčivo. Kešreknu miječelka zavoda Kerstin Krolova sú lica dotal derie naletne a letne kvitky předali. Tež kvasu sú lica za soviace vúotovali a čloni hišče, tak mištoka floristiky Klaudia Lochova. Krolec zarodnictvo by hač do 1931 džil vúdvorskeje kopvanie, 1976 je závod do krolec ruku přešo. A to byš upovesče, kýž namakače tež na internetných stronách a na darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, dženca so svunco smie, vostane vici, kojte biehu dňa, potom pšindu mročele, hač tuna, bo tamnu kapku dešča išče sobu nesu. Hej, vidíme, ale převelejac nepšinže, tak znamenča vedra riopraja a to šo dženca pši maximálne 21 stopňach.
4: Kečbuna a 4 smie zorjec, mie s Budyšinom, Vukodom a Vospokom tam stej skoncovane jezdžidvo a to na levej čarje kečbupatekým a 4 smie zorjec, mie s Budyšinom, Vukodom a Vospokom na levej čarje tam skoncovane autosti.
1: Serbský rozvoz.

0: Genau, ja, und jetzt ist was für Freunde. Das heißt,
1: Seserskim postrovjenim jose zachopiwo za ukniku čišije ridonje zakvatnije šule Wandelhof ve carni gostje gano vesebne drogovanje přes Vůžicu.
2: An der neuen Brücke, die über die Schwarze Elster führte, da erzählte man sich, dass ab und zu ein Wassermann zu sehen wäre.
1: Serska Zagronita za okres Görnebota Vůžica, Hanka Rjelcina a bajkarka Monika Auerowa ze Zvego Komorowa ste ulicu Vavej vo Serbach, serskich povestčach a serske rjece. Kak jo nykus do carnego halštroa pšišev, jo mir togo projekta. Hanka Rjelcina převežo tam małe rycne kurs ze žišimi a nazvucu jo z nimi spiju.
3: Ten cíl tego projekta jo, může pat, až te žiši nazgniju, aby slyšaju napšaudu cesto prijedny raz v Serbach. V Zvem Komorov je samým, tam veni nento také južo kšac nico vieže, abo tak. Ale my sme také byli napríklad v Carnej Gezde, alebo také v Vuchovie, v Lauchama, a tam je to pon, tam oni napríklad veľa nevieže. A tak sme mygali im nieco pedaš v tom, a jo, ja si myslím, až majú hnivek in špos a my také.
4: Und das ist ja dann auch spannend für die Kinder, wenn sie diese Sagen hören. Sagen sind ja immer mit einem Ortsanteil, ne? Dann kann man sehen, wo spielen die.
1: Ulicujo Monika Auerowa. Južo sedem zaredovanjo ste letosa pševjadve, projekt se spešujo přes krajne a zvezkove sredki. Přiduce tyžin v autoru, ast vrtk ste Hanka Rjelcina a Monika Auerowa hyšči raz s projektom v zakvadnych šulach ve Zvem Komoru jeduce. A ulicujo te žišam vo Serbach.
0: A jetzt machen wir das mit Medvedev.

kulturne Povestí mám nínto za vás. Filmy Máje Naglové a Juliusa Günzela stojí nínto online. Transformácie krajiny vínujú se aktuálne magazín Unikato z čelaka MDR s krotkými filmami. A mňa za nimi jo v aktuálnym údašu teke tvorba Máje Naglové a Juliusa Günzela. Film Blaubeeren, Černe Jagode, ze spienkoc Edith Akitom a rozgrono z umiocoma. Udaše jo hyšči až do maja 2007 a dvažasča v Mediatece MDR vížeš. Grotk svíši 700 pěš a dvažaste lieto svojogo obstaša. K jubileju uvová to mesto filmové ubežovanie za kúštego v tom mestče. Frist zapodaša se skoncujo 2. julia. Teke šulcká redonia abo tuaristvo mežo sobu gotovaš. Moto jo našo mesto, našo čojenia. Obšimie štiete filmiky spomínania nejlúbše miestna, žicenia na příchod abo nieco ze šedného dňa. Vážne jo, až filmy nesú dlhé ako 15 čo minútu. Na koncu vodujú pasujúce přínosky uzvolované a gromadu sčígané a z toho dynastáš vodmieniajúce film. Jednotlivé přínosky budú také pokazáš ako krotké filmy. Postčelčo přínosky z mailku na veranstaltungen @skk-spremberg.de abo vodedajšo je v grotkojském Spreekino. Mytovanie nejlepšieho filma bužo živiteko z septembra Siega 60 v Spreekino. A teke hoci, nedajú se grotkojské lumpovaš ze svojom velikém jubileju. Teke škrtové kortky se zvosebnými grotkojskými motivami nento majú. Mňa se motivami jo teke serská družka v grotkojské serské drastvě a serský pobrač. To dreje jo prédne raz, až serské motivy sú výžeš na škrtových kortkách. 13. julia bužo z šísčania Carta Mundi librovaš kortové graše Spremberger originále. Za 7 euro pěš a 20 cento budú napšedajn a to janové turistické informácie v grotku na Marku. Prétne zjavné turnier s tými kortami bužo pěš a 20. julia. Siga jadnastčich v gostčincu Georgenberg. V Lubinje bužo tu neželu muzikové svežin ga Fête de la Musique. Tak ako južo vesletných 8 letach přijdu gerce šakých žanrov do mesta, aby zgromadne svešili zachop k leša. To bužo na pěš miestnach, v kino Klause, v restaurantže La Casa, na Marku, v cerkvi Paula Gerharta a na Knausojc kempingovém parku při Borglinje. Muzika tam na tých miestnach šuži grajo v Sega Styrich, teke športové vieražk bužo na tom dňu v Lubinje, ga běk na grodojské kúpje.

0: RBB. Srpski program. Srpski program. Koncert.
1: Musím přijudáš, to jo, čochu pozna gratulácia za jednu krádu úspěšnú a cestčonu európsku muzikáku. Slovakská violinistka Andrea Šestáková jo vordovala v nálešu 5 a 70 let stará. Vna porada ze slovakského města Michalovce studirovala jo v Bratislavie, v Moskvě, Weimaru a Polsky. Vna jo bola prietna muzikárka ve Bratislava kvarteše, to jo južo nieco. Ale jej pšaua kariéra jo napšaudu startovala po politickém převroše, ako jo bolo teke lášče za umielcovky z podzajča drogovaš. A to jo Andrea Šestáková užívala. V nímske, v turkojske, francojske jo bola, na afrikaňskem kontinente a v azijske. Jeje nova domovňa pak jo vodovala Španska, žož jo čižasča liet bola koncertová mesterka a umielska viednica filharmonie v mieste Malaga. Až do jeje rente 2022 žasča. Hyšči žinca se angažirujo ako muzikova pedagogoka vesebne za žiši. Nento pak přijdu na to, co godla my v serskem programje v dneje ulicujome. Vna gajo teke graua serske tvorbe. Južo ve vesem žasetych letach jo interpretirovala net cewe red serskich komponistu. Styri a živi žaset jo zagraua sledujuce nagravanje zgromadnje ze státnym orkestrom Brno. Tekte su obstajali dobre zvizky serskego rozkvosa do Bratislave. Jeje stil su opisali přes ciste kultivirovane zug, virtuositu, dokradnosť a temperament. Słyšiš o sami ninto, te přijduce 12 minuto, gaž Andrea Šestáková grajo vet Jana Pavoa Nagela jogo koncert za violinu a smyckové orkestra. Ta tvorba stvorio obrazy kaž Povič, Axel Libocov, Gorcoše, ma kradu lyriske pasáže a užívajú citáty ze serskej ľudovej muziky. Viele viasela.

Teuerbürokonzert sa violino as Mützkowe Orchester wird Jana Pavoa Nagela. Specialist scho Statno Orchester Brno pod navedovaním Jana Chlebničeka. Violino jo grauer Andrea Šestáková.

Kultur und Probestream am Ninto Savas. Filme Maje Naglove a Juliusa Günzeler stoien Ninto online. Transformatie Kraine, Venujose aktuelle Magazin Unikatos, Celaka MDR, Skrotgimi Filmami. Am Jasenimi, Jove aktuellem Udaschu, Tecke Twörber, Maje Naglove a Juliusa Günzeler. Film Blaubeeren, Czerne Jagode, Sis Pienkorts Edit Akitom, a Rosgronos Umeozoma. Udasche Johüschi Ashto, Maja, Dvatysa, Zedem Advajas, Czave Media, Tece MDR, Wieszisch. Grotk swiši sedem sto pěš advážaste lieto svojogo obstaša. K jubileoju uvová to mesto filmové ubežovanie za kúštego v tom mesče. Frist zapodáša se skoncujo 2. julia. Teke šulcká redonia abo tuaristvo mežo sobu gotováš. Moto jo našo mesto, našo čojenia. Obšimie štiete filmiki spomínania nejľubšie miestna, žicenia na příchod abo nieco ze všetného dňa. Vážne jo, až filmy nesú dlej ako 15 minútu. Na koncu vodujú pasujúce přínosky uzvolované a gromadu zčígané a z toho dynastáš vedmeniajúce film. Jednotlivé přínosky budú také pokazáš ako krotké filmy. Postčelčo přínosky z mailku na veranstaltungen at skk-spremberg.de abo vodedajšo je v Grotkojskom Spreekino. Mytovanie nejlepšego filma bužo 9. septembra Sieger 60 v Spreekino. A teke hoci, nedajú se Grotkojske lumpováš ze svojom velikém jubileju. Teke škötové kortky se zvösebnými grotkojskými motivami nento majú. Miaze motivami jo teke serska drúška v grotkojskej serskej drastvie a serský pobrač. To odrie jo prédny raz, až serské motivy sú výžeš na škötových kortkách. 13. julia bužo z šišťania Carta Mundi librovaš kortové graše Spremberger originále. Za 7 euro pieš a 2 cento budú napšedajn a to janové turistické informácie v grotku na Marku. Prétne zjavné turnier s tými kortami bužo pieš a 20. julia. Siga jadnas čich v gostčin zu Georgenberg. V Lubinje bužo tu neželu muzikove svežin ga Fête de la Musique. Tak ako južo v sletných 8 letach přijdu gerce šakých žanrov do mesta, aby zgromadne svešili zachopk leša. To bužo na 5 miestnach, v kino Klause, v restaurange La Casa, na Marku, v cerkvi Paula Gerharta a na Knausholz Campingovem parku při Borglinje. Muzika tam na tých miestnach šuži grajo v Sega Styrich, teke športové vyrážk bužo na tom dňu v Lubinje, ga bieg na Grodojskej kúpie.

0: CD. Serbski program. Serbski program. Koncert.
1: Musím přijudat, že jo, čochu pozna gratulácia za jednu krádu úspěšnou a cestčonu evropskou muzikáku. Słowakska violinistka Andrea Šestáková jo vordovala v nálešu 5 a 70 let stará. Vna porada ze słowackiego města Michalovce studirovala jo v Bratislavě, v Moskvě, Weimaru a Polsky. Vna jo bola prétna muzikárka ve Bratislava kvartéše, to jo južo nieco. Ale jej pšaua kariéra jo napšaudu startovala po politickém převroše, ako jo bolo teke lášče za umielcovky z podzajča drogovaš. A to jo Andrea Šestáková užívala. V nímske, v turkojske, francojske jo bola, na afrikaňskem kontinente a v azijske. Jeje nová domovňa pak jo vodovala Španska, žož jo čižasča liet bola koncertová mesterka a umielska viednica filharmonie v mieste Malaga. Až do jeje rente 2022 žasča. Hyšči žinca se angažirujo ako muzikova pedagogoka vesebne za žiši. Nento pak přijdu na to, co godla my v serskem programje v dneje ulicujome. Vna gajo teke graua serske tvorbe. Južo ve vesem žasetych letach jo interpretirovala net cewe red serskich komponistu. Styri a živi žaset jo zagraua sledujuce nagravanje zgromadnje ze státnym orkestrom Brno. Tekte su obstajali dobre zvizky serskego rozkvosa do Bratislave. Jeje stil su opisali přes ciste kultivirovane zug, virtuositu, dokradnosť a temperament. Słyšeš o sami ninto, te přijduce 12 minuto, gaž Andrea Šestáková grajo vet Jana Pavoa Nagela jogo koncert za violinu a smyckové orkestra. Ta tvorba stvorio obrazy kaž Povič, Axel Libocove Gorcoše, ma kradu lyriske pasaže a uživajo citate ze serskeje ludoveje muziki. Viele Vjasela.

Teuerbürokonzert sa Violino as Mützkowe Orchester wird Jana Pavoa Nagela. Specialist jo Statno Orchester Brno pod navedovaním Jana Chlebničeka. Violino jo grała Andrea Šestáková.